0: Vejte to trochu mimo, to je plně zase dělo svoje, tak nás je, ay, jo, ale když se to stalo, vejte to všechno, vejte to všechno, tak se nám rába. Vejte to, pořádně, se nechce rába, protože nemyslel, abys nechce rába, vejte to všechno, vejte to všechno, vejte to všechno, vejte to všechno, vejte to všechno, vejte to
1: všechno, vejte
2: Una magnitud física continua, termómetro analógico.
3: Sí.
2: El mercurio.
0: Sí.
2: Magnitud física continua es el mercurio.
3: Sí.
2: Que se realiza o se transmite por medios analógicos. Señal, televisión analógica. A ver.